0: 6 popečiche do branje vitajče k nam dženca je štvrtk 20. augusta a pod lešim času zasoras jo live nas čelaku mati džisvok vitaj do branje.
1: Dobranko, hej.
0: Hej, to se popil ve praze.
1: Tak je, ale to dženca nebude tema naše vysovania se a muslu, ale hej, přijušen utromne. Vitajče zase tu, tež tebi Blanka. Dobranko a to poladame na dženznýše teme. Za nekotre menšinome podame sa tematice do vulke Dúbrave, tam má menujce novovesne medicinické centrum nastač. V nedeším krajnem ambulatóriu to bude, gmene rádvo vulka Dúbrava Malešece. Te sú v útoru k tomu jene kooperacijské zričenie s investorom obsamknili. Dále ladame po na vosebite internetne poskytk pod heslom www.haushaltsloch.de a Beno Šota, unie dženca rano zaso live v zavodče popuču, dženca dojde se do autovo doma v Kamencu, nic dokiš novo auto treba, ale dokiš vo tam rozpravja, tutun autove domje menujce v serbskih rukach.
0: Hej, abo džens nišim z Livku, dženca noc, takle voko 12, to bieše, to je so jara, jara dešo, a znamenča tu vemešče, to so lavo,
1: kajš hevo. Ja, som spal, aha, aha.
0: No, hej, no, okay. No. Hej, to poladame potom nytom raz na vetro, kiš, dženca na nas čaka.

Hajdeš nieko takhle ráno štúrioch z domu stupňu je čma. Došte by před mesacom hinak, ale tak pomalu blížime sa Babiliču a nenže do otrač. Potom zakadže ja tiež nazemské výšore, ale hýšte dále mysliť netko nebudu. Pečo džin šesnač.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Marata Delinkova z Nebečic.
2: Dobio Boži předvidživosti, přetož vůnc na je najlepší puč za tebě. Tute runčko Jana Pavla II. Je mě ke přemyslovaniu vabivo. Když nemáš dobieru, se tola zubine v tutem živeniu. Bez dobiery nie je nádžije a svitva. Jako kčeščanka je za mne výraz dunk a zakvat živenia. Jeli nemám dobieru, so vúču po živeniu a sim ze strachom voptata. Jezusové svoa, nemej strach, tež když je či češko, môže so mi dobierič. Když mi v mojej všeomoce a svire dobieriš, so tvoja bojošť pominie. To sú svoja živina, do kotrych mám nádžiu do přichoda. Tuž môžeme so ve všech užadaniach Božej moci dobierieč, samo když čujeme so přežadani abo svabi. Posredku je nádžiu, pozbudenie a viestošť, zo nejsme sami. V tuti dobierie a vírie je tež byl sviate Bernadžive, kotrohož meniny mđenca svečime. Přeju všetkým Bernatám daj bo zbožo k meninám, zoberu pře zastupnu prostu svojho patrona, junu došli k němu do vocného domu v nebesách.
1: Praj Marata Delinkova z Nebečic, ve nadoku a zamovitosti tam nešije v osade.

0: Autor je Lubuszk Niemca. Tuto uprajnjesče tež v zauvišče hežo svišeli. Dere tež beži, kajž na šnokach džen vode dnja, tež pak cíš rána raz nadživo, a autor ne zaskoči, potom je to v opravže viaca čmerzace. Tošak znaja tež v Kamencu na Lutherovi hurce, v tamnišim autovim domje, kýž je serbskih rukach, a to hižo lečesatki, kajž je Beno Šota zonju, kýž tam za hodinu potom namiestne tež bude. Beno šak je si do toho žno tun areál vobladov, na kotrom sú hižo NDR-ským času mašiny reparovali.
1: Aj to trichy rátarské mašiny, to bych ukýž sú tam ladali. Džensnejší autový dom leží na hurce, kdež přijedeš z Budesk jeho boka do Kamenca. Pretač môžeš napravo ke koroni odbočiť, máš nalivo lisk, do ktorého švedže puč. Když si pri autovom dome na dvore, se rejne obdate od štomu do koho v koho. Tam mataj, Tobias Dečbo a Jonan, hižo nekotre leta autový dom v svojich rukách, stavizne pak sú hišče starše. Haj, maja tam samo hišče dopomnenky na NDR-ský čas, kaž sem vidžal. Ale sú tam tiež na celé moderné svet usmierení, što je šmi dženca toho runia pokazaja. Elektriske auta tam menúce tiež uľadaš, a tute maja so tiež ľadač. Ja sem čipne.
0: Beno Šota potekým dojedže si dženca ráno do autového doma, kýž ma tiež zamkarniu připudla prajne a Beno rozpravia vo tam prvný kruč vo šednom džile tamnešich subodživačáku a subodživačeriu nekak za hodinu. Netko máme 12 menšinu po 6 Čech.

0: Filomelos. Dirdam dejstva mamije drozne.
1: Ha! Tamle! Što zaso?
2: Što da?
1: A to pviska! Červene! A to bez čmovoch mročelo! Puf, tamle! V tem kaščiku při droze.
2: Aha, to je vyskač.
1: V, he?
2: To je automat, kotrž činí fota. Vysky jenž za to tu, zo bychu fota dere v obsvitle nebyli.
1: Totla je úpe. Nebe tu aparát niče druže lepe stav. Niče, když je riana v okolída. A nic tu lepší droze. No totla žane riane fota nejsou.
2: Nie, Filomeloso. Vyskač činí fota od šoféru a ich jezdžitvo, když přes pěšny jedu.
1: Što? Vy čvůjkojo, že si extra jeden fotoaparát vymyslili za přes pěšných ľudí?
2: Haj, tu lepší pěstování je například jenož cíce či KMH dovolené. Što již z pěšnýšo jedže?
1: Dostane jedné foto.
2: Pravě.
1: Aha.
2: Nimo toho, kdybyš tež pokutu pfačič. A když se vo jara vele přespěšné byl, může být, co či tež jistnu dolnošť voznu. Filomelos? Filomeloso?
1: Tři kilometru na hodinu. Totla jsou smoženky. To jsem já, spěšnější. Dada, na místno, hotové, start.
2: Ach, tamhle vunie.
1: Ja,
2: Filomelos, je noj šneleči, nie vun smalika iš bvysk nimo kaščika.
1: Juhu, a ište jenu, nitko z grimasu. A ište raz, nitko kajš pirat. Ište jenu, ište raz, nitko všitke perka voco. Fle, alos. O to bude krásné fota.
2: Haj, za tajke tačky, kajž tebě, treb vyskač nejemyslené, ale z najmenša může si věste byč, zo bude so věci v občoval foto veselič.
1: Ta toto je zupo, štuž so medla menčinu smeje, je hodinu dle je žive. Frrrr, le.

Što meniče, kotre je najvoblubovanejši zimny napoj v našim kraju? Mineralna voda. Nekak 130 litrov na osobu so vob leto předava. Potek im od češenka na dječo, na modostného staršeho človeka, rentnarja, potek im v přerysku 130 litrov, a to vosebite celkone na 500 šelakých družinu so v Nimskej v blešach předava. Každý region má takhle svoju celu vosebitu vodu a nám najbližša je dreta voda z vopakie. Čiž z mešia dôvody potom tiež z džela viesta arómy, kaj šrabába, abo krušva, jabuko, abo kčenia bosa. A rúne na horcoch dňach, kaj še mejachme, mineralna voda viezo, nimo šitkých svojich druhých vulkotných kajkost, čo nám človekam vo sebe tuje, dež sme lačni.

0: Akaš vupada je tu ton češko transport na štyrina z Mihonja Vužica mjez Otendorfom Okrylu a Ohornom přeco hišče popuču, dlačehož šak su autodrohu z džila zaurili s čim so zastojnice takle ve našim koncu zabirachu to vie Matej Džisvok.
1: Policija z dži.
2: V Vojarecach napríklad, tam je v útoru 74-letná šoférka auta kontrolu nad jezdžidvom zubiva a dosť čežora zajeva. Jej by po všem zdáču jen brúk do mezoča lečo, tak to znajmenša policia písa. Žona so nezraný, škoda v Vojarecach v účiní 10 000 €. V Žitavie bu 8,5-letná žona v zajšich mesacach zjebana, nie so navabič dava v internete investovač. Z lukratívnej renditu, vy si môžete mysliť, na koncu je 90 000 € šepokázala a fenky te sú netko preč. A v Budešine, tam je útoru popunňu na Klára Cetkinu i droze prasnovo, 67-letný šofér Forda by popuču na smierš Čijece, chceše po nalivo odpočiť a přitom převidí kolesovare a do nieho zráze, 4,5-letný kolesovar so lohko zraní.

0: For the light.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Polskit zorabistika popuču Srpskega instituta klietu dale vjedu. Pričina je po podačach instituta nevšedne votvos a vulke naprašovanje. Lieca su vedomostnice instituta, kajštež sobudžovačerja Srpske centralnije biblioteki a Srpsko kulturno archiva svoje teme hižo ve 18 mestach a sach Hornje a Delnje Vužice predstavili. Towarstwa, muzeje a dalsze kulturne zaradnišća w Sakskej a Braniborskej może hižo netko prostwy vo zaradowania za druhu połojcu leta 2026 albo za leto 2027 zapodać. Przy tym może ze wszelakich temów ke serbskej reči, kulturie a stawiznam uzwolić. V Kamjencu čeče pitna voda od čerovšeje srede po nových vodovodach. Rove na nimale 17 kilometrach zviazaja ježo, jitro a skasku. Vútvo seče za vodovod je niečo 1,5 miliónov euro pačiu. Přes njón je region netko neodvisnýši od vode ze Braniborskeje. Nimo to môžete so dla zalutovaných koštov pri tvare lecate šišče přemyslovej přestrení v nadrôznej rabotce a v nedžichove seči za pitnu vodu pri zamknúť. V Budyšinje na křížu a nišču při serbským ľudom ansamblu maja so sreč septembra tvarske dživa zahajíč. Za plánované nové kružno vopkat chceča jako prvnje kežu na rožku podľa ležovnosti ansambla votorač. To má so od oktobra hač do konca leta stač, kajž mieščanský zárad iz džili dobi so vopkat za čas tvárenia dre vopmiezovač, ale křížu a nišču dospolne nezaureja. Popravne dživa za přetvar na kružno vopkat plánuja potom hakle od nalieča 2028. Kulturny rum Hornja Vužica Delnja Šleska w nowym szulskim lecze znowa jezby pistowarski skupino a szulskich radunio pieniężne podpiero. Dziś kuwanski list czy kniepfaci moli jezdne wudowki w zjawnym blisko wopkadze przełzacz, kulturny rum informuje. Spichovač hoďa som miestru miezby ke dživadve v Budyšine a ke serbskému ľudovému ansamble a ke šulovským koncertam ve okresu maj Budyšin a Zorec. Prostve môža so vodnetka zabodač. V zajšvim šulským leče je viacač 4500 dječí a modostných spichované kultúrne vulete v užívavo. V Bukecach pri niedešim hosčencu Zvoty kľúč je towarstvo Napoleonova droha 18. cínače novú pomiatnú táflu stajvo. Kaž towarstvo z Dili chceďa ju sreč septembra posvičiť. Ona informuje o tym, zo je francúzsky kežo Napoleon Bonaparte 18. cínače v Bukecach prenocoval. Pri bitvách v regióne bu tedy tež hosčenc pri džensnišej B6 zničené. Towarstvo je v zajšvých letách ižo 10 štajkých táflov na historických miestnostčach stajivo. Miestrujem v Rakecach, Vorcenia a tiež v Jenkecach. A to one biechu naše džensnejšie povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a v našej dámodnej app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza 17 stopňov, tu v Budyšinie so svunco runie hižo pokazalo. Máme odmenu dženca mies svuncom a mročelemi na sebi, milo prevažne sucho vastač v biu dňa. Cuny vecik nás trošku prevoča a žive slebro, te zalieze dženca na maximálne 26 stopňov pohony Užice.
3: Češko transport na 14 mihonja Vužica mis Otendorfom okrilu a Ohornom, tam predstaví šeon popuču dla Češ, su autodrohu tež z Džila zaureli, či kociš tam neposredne za ním jezdža, či treba ja z najmenša pohodžine dlie 4 kilometru do je ring auto, tých tamných su oni přes objezdku z drohy dele vedli.
1: Serbský rozvoz.
3: Štyri, pana posledmeche. Dobranje přije Srpski rozvoz, tu z mesta Dženca Štvort, 20. augusta.

sem vás na kolego naše vopkadne redakcie v Lipsku zvoniva, tutun český transport, kýž bietam na až 14 mihonia Vúžica. Cúr ranne popočú tunim jestem autodrohu vopušťu, tam smieča potekým auta zase bule kvatač.

0: Let's go, let it go.
1: Srpski rozvoz po puču live na Sčelaku.
2: Aj drude, dys a dys tam, dokaž so netko zromadne podamy ráno, solne, vyvrčky a samo velk nimo pokuknu. Rečo o autovém domje na Lutrovej horce ve Kamencu na vúkodnej kromie miesta, kiež je miestem niekotre leta hižove lečborec rukach, vone zaot, kiež hižove NDR-ským času bychu ve Liesku zamkarnie, potem so skupina muži rozsúči to do svojej hošče zač. Beno Šota, ty si dženca podľa Tobiasa Lečbora na opiče, kdež tak chceš, a ty si mi do toho povedal, co je Tobias Lečbor druhá generácia, ale zo svojom tohle ze staví s nami tuto domu, ktoré dere uznají nic, verno?
3: A je to trichy, a když jim celé dokonce praje, bo nie je to jenož jeden dom, to jsou jacere domy, no jen zda je to také kus dělšie komplexe, to jsou jen, dva, tři starší domy, čtyři, když jim tu zadne dělá subuza, a potom jsou tu žila tež ještě ruiny stály, když jsou městem žila zvotorane, žila hore tvarene, a než to vězo, kež pola auto a domů je obšitvarene, s hůjkými oknami, zda tež než to rejne vidíš, to je vězo, te prašeno, ve tu těch starších domách, kotre jsou znoši, netko ponovene, prašeno na vás, što so in den erskim času nitko dokładne tu činu mojo na tutem arealu? To su kaž prane viacero dome boli.
4: Započalo je to cilje prane, jemo z jedne skau, to bi na cilje malo zamkala za jednu skau. 70 letach je pon tomu šišvo, also so šetvaro na ne PGH, to rekao PGH, KFZ in Standhaltung, kaj do Kinsburg, asobu slušalo. To je jo co čas bežal, 90 let, na koncu se je nekak cici sobu džival račami, da su te dvaj šichtach dživali jo, a v 90 letach po přeuroče se ta PGH pon so šetvariva do jedne GmbH, kde se pon môj nan cí tamo, to šo všeuzali, a si to pon dále utvarili, še tu na zámkanu, pon jatým či byši tomu šišu, a tak se to pon šet zále hujú, a že dženca.
3: Kaž prene to je, auto je dom, kež nepředává jenož auta, ale tež láda auta, reparuje auta, a to je to zajímavé, máme ještě také dopomnenky tež na ten NDR-ský čas a to domů netko nekotré metry jíč mes autami tu nímo při tým blíže, když oni předávají do zádného byroa, když sedí nan Achim Lečbor a tam Achim Lečbor nan a juhu máme netko nablíže po tobí a sa ležo. 1904 a 80, či vidieť, hej, to je reparatúra, to sú dobečerio v přirúnaniu k manošču. Zíga im leistungsvergleichu stojí 1904 a 80, 88, čiemo, sú dneské ubeďované boli opravdu také staré drevené tafličky a potom máš tu přišrubované prudku z metala, tuto, hej, vopísma a potom máš, ahoj, máte stavíš netež takú ranú knihu, ja vidím just tie dokumenty, nucka, ach, kak sú ten auto je dom, mluvujú, jo, 77, no, započátk a potom, kaž práne netko že to dále, potom 90 sú oni tu autodom založili, to šo majú tiež v knihách, šo ležia dokumenty, to je so zajímavé. Kde sú to muže potom převzali, netko mačovo to no, zamkano auta, ale tiež kolesa napríklad přerovače, kato k tomu šišlo, jo?
4: Tie kolesa je opon, tých posledných letách tomu šišlo, dokiaľ sa tá mobilita tých ľudí celé jedno zmení, máme niekedy na elektromobilitu, ktoré sa čas väčší téma voľve, a tie dokešte ľudia, ja si tak dalek nehožia. Korona by tie prajemo jen vujky uskut kvotovo, a s tom sa tie kus na kolesa šelzalo, dokešte ľudia pon tie kus jaci za stroho tu činč. A tu téma sme pon ondan subo hore zali, dokešte tie vod moja nana, tie tak kus hobby vodno, a tie pon subo tomu šišlo.
3: No a tam je ty kolesa z toho, když jen tu vonka lada, v tom šerova nič tu všivokne, má jenom jacere modele kolesov z toho, elektrické kolesa, potom tyž se skorbykom prudku dron, šo to, što ještě tak trebeš, že si si hrejne ulečit, a to je však je tu opravdu hrejne štomy do kuhoko, rune slunčko skáža horka na vierškach tu tých štomov, to vidíš příjemné, mírne tu na Lutovské horce blízko Kamenca, tak můžem to jenom řec.
2: Beno Šota, v rozmove s Tobiasom Lečborom, Beno je dženca s našim sluchomobilom ve Kamencu, v autovom domie, nic reparatúry dla ale za rejnšiu rozpravu z tutoho malého závoda, co bychme tutun raz zeznali. Za niekotre menšiny zmeje Beno dalšiu rozmovu.
1: Srbský rozvoz po puču live na Sčelaku.

Prethač, poladame, nedam zaso do Kamenca, poladame do naše rozvosoje proteky, skvadnostne z dotych posmiertnych narodnin Achima Prankačka vopominaja menio svojho dôletného dirigenta, a to Jutze Piatk, a z tutej příčiny sú jeho meno na vopomienskú taflu zapšieli, a tuta má so Jutze v 17 hodinách starej cirkvicce na Radvorskej nause znova posvedčiť, na čož sú všetci ľubí vítaní. A jeli zomače zájem a nešče tole nedelu slyšeč moli, rád ľubí si vústovanie vo Achime Brankačku na poskajče, kýže Siman Hiduška zesta jevo namakače. Tute na našich stronách internetče, ve naše app MDR Sábia a tež ve ARD Sounds. Bez starej vôčorní v stroži pola hočine zmeja júce zase raz kino za džetši večo vosmich v tamnejšej starej vôčorní. Sejúce sveča svoj 6.5.7. jubilé prenio na spomnenia se tuto sobotu od popodňa cioch po takým zajúcišim. Delnosrbski televizijni magazin Vužica vusva so sobotu v MDR televiziji, a to pri podnju 12. Jutze a sobotu večer v Smohčicach doživiče program Srbsko-ludovo ansambla, kiž predstaj srbsku kulturu ze svoji bohatosću, folklornih hudžbu a klasickim repertoárom na jevišču bivša Rčakuba pola Budešina, a to jutze a sobotu stajne 20 hodinach v Smohčicach.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Srpske auto je zamkarnje, maš mjez drujim koneca, hoženča, abo tež nuj veste, a tež druže maš pilnih Srbu, ki šrubuja na autach. Tak tež ve Kamencu, džeš je dženca naš reporter Beno Šota, pola Lečborec, maja tež reto mas srpskih kupcu, kiš tam tež svoju, ja praju raz, karu, abo koretu, abo medla tež auto, ladač, tača, a runje tam ve dživani, ja, Bena netko lepju, abo dokaz česo podali, a s kim ty tam stejš, co?
2: Haj, ja s tým z jenom z tých, kýž tu te auta lada, kýž rebaruje te auta, an rune mamo je celé aktuálne model, a to je Filip Pech, kýž tu dživa jejžo predes na tú šrubo, jezno na tom auto nešte lada ulke, bývo auto, kýž mrene, tož rune z požadku svišeč bývo, jo zbienené, zo môžeš ti dospode ladač. Pračené na tebe, što te rune činiš, što dženca jeho na, do nadoka čaká na tebe?
3: Ja te auto neke dženca jeho hotovo čím za predano, to bo ja jemo jenu vulku inspekcionu činimo, tu vysoko volt system dile jožimo, zomo vidimo, hač to šo onúcejo.
2: Aj, tak dorobí to na kúže páca stač. To je, ty vidieš, ľudská tá auto máš ešte šo rejne štinené. Vôli ešte sú voko štinené, voko vodžidva. A vopravde, o tom, kde ešte celé čisté a nové úpada. Také dživo, no, to je nejaké, ja si musel jené príjomné dživo, tá auto ešte tie čisté, sa netrá ani jara vomazať, ja si musel veľa šrubu, ano, tie netrebné, ale doplne sa tie štiny na nešto, kde sa to si zubu ukusla, alebo kde sa doba jara veľa dživať, jara veľa časa horešlo, kde sa to prajú, to je také nešto, to je zabuč nejdu.
3: Hej, to sme mu po jedna outlendera od Nucka, tu komplet kabelbaum.
2: Dobili vonzač, to je celo kable?
3: Genau, to sme mu komplet vonzač dobili, dokož tam jen kabel od RWK kaput bol, a to som celo šal ve jenom Japon, a tam to by sa jen richtig vulke dživa, to som celú štekarami, to...
2: To by šo rôzno tekača, pon zás roma, že tekača šo noho činč zase, no, ja si musím všetko, a to tá sú miestem te kable, tá du přes to auto, no?
3: To je kompletta auto od Nucka, komplet rôzno zbyrana, jo, a ma tom brad zice šo von, to pon, je na rejt, to richtig vulke dživa pon, jo.
2: Okay, jedno je na jedno kable, ale to tiež to, k tomu slušam, že v takých reparatorách, a to je to prašeno, to si netko myslím, že 6 leta, jo, to nie je tak dlho, keď to môže sa budovať, ale všim, rune praješ taký vysokovoltový systém pola tuto auta. My znajme všetké ešte auta, alebo všudom všetkých ježda s benzínom a dízlom. Zmení sa tvoje dživo od toho šrubovania, když netko ladaš ke tutým elektrickým autám, je sa tvoje dživo znovu v tých letách tiež zmenilo?
3: Hej, also Predator will ja zu mechanisch gebor, nicke mobile ist das Computerum Jewelmo, das Tesserum Wuchitach der Auto, hei, da will ja zu das Elektrische,
2: Ja, da gewinnt es so die Strebne, no, so wenn das schon die Brauche Scheller, das hat heute ich der Brasche noch, na, Tobias Aletschbora, der Auto sa schaak so, pschätze da alle wo, ja, da nicht gar sprenne Runde der Noa, ist die mir elektrisch, die mir so das Buscht zum nicht hat, weil ich ja so nicht das Minimum hat, der Auto, ich gar sprenne Runde preile Reparatur, so die ich, ist mir ja durch nicht, dass mir so der Auto nicht gar tak, so wenn bulle zredka upane, ja.
4: Da dauert ja eine Statistik, aber ADAC ist, Dumbuch ja tak podpisał, hat da wupraj so maschte widjane na posten in Jessac liet, bo noch Auto nikak 50% um jene wupado. Die jene, die na tem zwiesle, so maschte runepartig importeuro, jara jara doje garantie. Hat de twarze, wo dich Auto, dich lobe de garantie udatsch, dass die depunkusiatze prutze dauert ja, dürkisch zu der Montescher kuschte sanig. Schesto, buch ja dort die podpisał, Auto su spuschomisch, wo du ein Akkuschepat.
2: To môže im patiť mierne, že siedie čo auče, že všetko vie, že ten akúže pat tiež jedže a spúšťom nejedže a tie zaskočí. A v dobrých rukách, keď tu je kamencu, když potom, keď napríklad Filip poláda ja zošo, tie šporané beží rúne, poláda noho auta pred, hať sa všetá, keď tu je, no, že by sa najprv šo všetá, že tiež uprodže, kde sa potom kúpc nucené, zohľadne potom tiež uprodže tak jedže, keď je očakované, však to je tiež za všetávara, všetko vážne, zo šo beží, když také noho auto všinže.
1: Hej, ve zamkorni, so šrubuje verči a toči, a to máš snač podžele tež dysa dysimo čorni rúce, ale šedne dživo je vodmeniace, kaj sme rúne svišeli. Beno Šota je autovom dome a zamkorni ve Kamencu dženca a tam pilnym raz přes ramjo lada.
0: Serbski rozvoz popuču Live na Sčelaku.

Svojinski, Hudžbne, Duo, Gašper, Šantl, Azala, Krajil, z mesta Maribor ve Svojinski, tole bieše Hudžita hižo nekotro leta romadže, 2019 so potom zjavnosti predstajšte. A poladame hižo raz do přichodneje hodine, na koho smeme so potom od 8 takle mezdrujim veselič.

0: Bedek, nađo večer.
1: Policija z G.
2: V Budešinje je v utoru popodnju na Klara Cetkinoj droze prasnilo. 67-letný šofér Forda bie popuču na smierš Čijece, chceše tam naljivo odpočíč a přitom převíči kolesovare a do neho zraze. 4,5-letný kolesovar so lohko zraní. V Vojerecach, tam je v utoru 74-letná šoférka auta kontrolu nad jezdidlom zubiva a do štežara zajiva. Jej bie po všem zdáču jen brúk do mezu oča lečo, tak to z najmenša policii praješe. Žona so nezraní, škoda v Vojerecach vúčini 10 000 €. A aj, kak husta my o tým povedame. V Žitavie, tam bu 8,5-letná žona v zajších mesacach zjebana, je so nababič dava v internete investovač z lukratívnej renditu. Na koncu je 90 000 € přepokázala a fenky, te sú netko preč.

0: Filomelos. Dirtam dejstva marmije drozene.
1: Ha! Tamle! Što zaso?
2: Što da?
1: No to bviska! Červene! A to bez čmovih mročilo! Puf! Tamle! V tem kaščiku při droze.
2: Aha, to je vyskač.
1: He?
2: To je automat, kotrž činí fota. Vysky je než za to tu, zo bychu fota dere v obsvitle nebyli.
1: Tohle je úplně. Mě by ten aparát něče druže lepě stal. Něče, když je riana v okolída. A nic tu lepší droze. No tohle žádné riane fota nejsou.
2: Nie, Filomeloso. Vyskač činí fota od šoféru a jich jezdžitvo, když přes pěšně jedu.
1: Što? Vy čvojkojos, če si extra jeden fotoaparát vymyslili za přes pěšných ľudí?
2: Haj, tu lepší pěstování je například jenož cíce či KMH dovolené. Što již spěšnýšo jedže?
1: Dostane jedné foto.
2: Pravě.
1: Aha.
2: Nimo toho, kdybyš tež pokutu pfačič. A kdy se vo jara vele přespěšné byl, může být, co či tež jistnu dolnošť voznu. Filomelos? Filomeloso?
1: Po 30 kilometrů na hodinu. Tohle jsou smoženky. To jsem já, spěšnější. Dada, namístno, hotové, start.
2: Ach, tamhle vunie.
1: Ja,
2: Filomelos, jenoj šneleči, nevun smali, kajž bvysk nimo kaščica.
1: Juhu, a ještě jenu, jitko z grimasu. A ještě raz, lidka, kajž pirát. Ještě jenu, ještě raz, jitko, všitke perka voco. Fre, alos. O to bude krásné fota.
2: Haj, za také tačky, kaž tebě, treb vyskač nejemyslené. Ale z najmenša může si věste byč, za bude so věci v občoval foto veselič.
1: Ta toto je zupo, što iš so medla menčinu smije. Je hodinu dle je žive. Frrrr, le.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Auto je svet, so runje, ketro silnje minja, auta kiš jezdža s pomocou miline, so přeco huštišo na našich pučach jevja. Nimale kuždem autovim domem jestem tež nekotre modele ve poskytku maja, tak tež ve kamencu. Haj tajka auto šak nemožeš přirunač s benzinorom beno, ty stež tam s fachovcami, kiš moža nam vizo rozkvas, čo dla tomu tak je.
2: Aj tak to je. Aj, to prašne netko podľa takého celé moderného auta. Od spode vidíme, je rúne hore zvedené, tam je vidí od spode tú vulky aku, tiež tie miliny vode, to je šo spoznaču, to hina kúpera hač. To, když je také auto, znamo, jedno druhé auto vidí od spode. To nechci zači spoznaču, jo, zo tam nešto přítatné atvarené. To prašne, jo. No, to však je komplexná technika, komplikovaná technika, što může či vy z cíla činit vůko takých, jako, abo što ty směče, však je ještě prašené?
3: To jsou někde roku 6 od té mechaniky do té elektriky. Činč můžeme mu jara vyle. No, also, ty lůžo jsou speciálně na to hukupované, ty mají hukupované, hochvolčajn 3, to je opět ty na větši, što může jen činč. Od té techniky, a pak dále, utvářit, můžeme ty aku roznotvářit, můžeme ty, nem se tajné ty celé, jednore změnit, tak so to, když je mu ništo skoncované, so se netrajen, co akumulčím, takže to můžem ty reparovat.
2: To říká, vůmu je čo, když to auto je odčinč?
3: Mu můžeme to odčinč, to pon od toho importéra, ale od toho kotiče auta tváří, ty speciálne formule pon mon odběr, tam so technika o sobou hore, hátě pon pokazuje, že što na čo dobím kuskéďovat, što dobím pon konkrétne šimu šeměřič, also das Jahre will es dann ab und die digitalen und man ist so im KI, so du Jahre drüber rumhattest du
2: wirklich. Da obhört du manchmal dann da genau, oder? Sagen wir, či tu pon rozkvačeš to, što ešte nieke vidíš, tu prakticky to tiež vidí tu technika, a či práve nieke nalievo tu šrub, alebo nieke tam tu kábel přijímč a také nešto tu oproče, môže pon na tom miestne tiež sobou rozsúdiť a práve či nieke to?
3: Práve, no tak to musel.
2: Aj, tak je tiež tu moderný svet, keď špajne také zankrný. Netko sa tam rúne prítku dživa. Ja sa vás prašujem, vôko toho, keď však je, to také osobita, také otresky netko zašľahané. Ja nesmiem tu blízko túto elektrického auta. To je menúce túta osobita visto, taký som má vôbke dživač. A to netko tiež tu prašené na Filipa Pecha. Kýž pri tútem autom dživa, kýž má tiež túto osobitu dole, no, čo s tútymi batriami a s tútej elektrikač. To je to prašené elektrického. Ty dobíš šeléky věce v obkečbovač. Jak strašné to tam netko spode je u té baterie. Jak, hej, to je zavěště kus jinak dživač, a když je nikdo dobí nějaký šubu odšubovač. Jak strašné to je tam?
4: Mají to štěn jara strašné, když je někde auto, ten je frejšaltované, když je aku šetřešen tvoju milinu má. Jara gut vidí na ten oranžnou káblu od dělka, ten je enký gor nesme všímač, když ten auto nejo frejšaltované. Hej.
2: A pon máš tu osobite grát, já jsem viděl hůny, jo, jsi rukajce, to jsou osobite, a ty dobíš s tutemi rukajcami dělat.
4: Hej, to jsou tak menuje, co hochvolt rukajce, to jsou hač to, to jsou volt,
2: A s nimi sa to povedal, že tiež celé tak príjemné nedživá, dokiaľ tiež také, no, také tlusté gumy a to, tie drobné nedživáč.
4: Aj, tiež také na tom aku dživám, domiate onmeč, aj, hovak, dokiaľ tu aku an sich, tu šetce má svoju milinu on.
2: Aj, jen doby potakým šetce, keďbovač, zo, jen tá, toho aku a dokiaľ tá milina trenie z toho aku a on, ale je tam všetce ešte nucka, tak všetce, že oni túte káble odčanú, tam na tom dživajú, dobe celé dokladne přemyslí, je ako přírodne, aký krok, ako přírodne vážne, što doby sa tam činíč a aké potom môžu keď prejene na túto aku dron a tu je tie ťažky, to by sa, no?
3: A je ťažky, also zist si, že aku úzbenči treba si do 4 ľudí. Šo kusne, šo váži, panty.
2: To dobe, po takým tajky ťažky elementom spade úzbenečinu, od spade přišúvané z Kubami, keď to auto v odspode, kaj si môže všetci, ale kaj sú už to tiež prajfoty tých auto, zo tam v odspode, to šo príčine je túta elektronika. Dobre den sa krotky dolať do takých auto, alebo tiež do tutej novej technológie, štož kto súš nic jenom predávať, šľadane tutej moderných auto, A to vůžada si kaž prene tež hýnaše procesy, hýnaše dživa potom ve zamkorní zaužiš porane na tutej nový technologii. A čo kamence ja praju, a veľa úspěch a přijdele dále.
3: Ďakujú.
1: Hej, vodrome Jack, vám še malé technicce, neby to netko tak čisto prošlo vo vodače. Hej, to sa im stane, když nie je přijímanie cíle perfektne, když ste Benno na nekajký miestne, když nima taký dobrý zvisk k nám. Benno šota to bie, když bieše džencera na kaminským autovom dome, bola lečborec na Lutherovej horce a je si tam jezdrujím stavizne tuto domu rozkvast, ždau, ale tiež kak elektriske auta takhle tam ladaja. Prenie v obrazy a vidi ja namakače hižo na našim Instagramovom kanalu a povúsovaniu vizotež na našej internetovej strone.
0: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

Štanca je štvrtk, a to skaduje sa Vokričanská gmínska rada večo 7. v horče kvodnemu muži v Okricach. A tam bude vo sebe vo vupisane molarských dživu a špunduvaniu zvisku s voňoškytom pri ponoveniu šule. A zo maso vonka lift pšitvarič. Jutze je piatk, a to započne so kaminska bošč, večo 6. na tamnejšim svedženišču, ale so vie na viacerých blakách zmeja tam najšelakoriše koncerty, športové vúbidžovania a tak dále. Poľadajte raz do programa namakače tutun zaujšče v internete. Hej a jutze je tiež smolariuje džen, pod hesvom nesvačidvo a srbska literatúra chce si nesvačidvo odkryť a to šice čikoci šuso za to do toho hižo přizvili. Televízny magazín Vúžica vúsova sobotu v MDR televízii při podňu 12. Kultúrna zároda při rôšajduje bašce přeprosi sobotu na večer se spievotvorcom Dieterom Beckertom z Drieždan večer na po 8. Jutze a sobotu večer v Smorčicach doživíče program srbského ľudového ansambla, kiž predstaví srbskú kultúru ze svojej bohatej mnohotnosťou, folklórnou hudbou a klasickým repertoárom. Najvyššiu vyšo Rytčo Kubva bola budešina tam v Smorčicach. A to jutze kaž tiež sobotu večer stajne v 8. po takým 23 hodinách před program pak započne so hižo bedek na 8.

0: słowo.
1: Słyszycie od Maraty Delenkowej z Nebelčic.
2: Dobier Boži předvidživosti, přetož vůnc neje najlepší puč za tebě. Tute rončko Jana Pavova II. Je mě ke přemyslovaniu vabivo. Když nemáš doběru, se tola zubine v tutem živeniu. Bez doběry neje nádžije a svitva. Jako křesťanka je za mne výraz dunk a základ živenia. Jeli nemám doběru, so vůču po živeniu a sem ze strachom voptata. Jezusové svoja, nemej strach, tež když je či češko, může se mi doveriť. Když mi v moje všeomoce a svíre doveriš, so tvoja bojošť pominie. To sú svoja živina, do kotriš mám nádžiu do přichoda. Tuž môžeme so ve všech užadaniach Božej moci doverieť, samo když čujeme so přežadani abo svabi. Posredkuje nádžiu, pozbudenie a viestošť, so nesme sami. V tutej doverie a vírie je tež byl sviate Bernard živé, kotroho šmeniny mdženca svedčíme. Přeju všetkým Bernardám daj bo zbožo kmeninám, so běhu pře zastupnu prostu svojho patrona, junu došli k němu do vocného domu v nebesách.
1: Praj Marata Delenko a z Nebelčic na

0: Co sme ho slyšali ako prietnú muziku, Jakob?
1: To je bol Popo. Spiel porada v nejnovšiego albuma v Eilid. Se vie K-pop kupka. Z čo to slyšali, ho se tempo všetce zase zmenijo a to se mi vieginde je spodoba. Nekak přižom tam net to dobre mysli.
0: To je dobrý start po takém a my startujeme nyní na zachopienku. Co dokradně je K-pop? Mě se zdá, věle lůži nešpěvě jano na muziku myslí.
1: Zapříměše stojí jatnorie za Korean pop, po takém koreánskou popovou muziku. A to mění pop muziku z podpodňovej Koreje. V podpounocné Koreji nemůžeme ho povědaš. Ale K-pop je více jako jano muzikový žánr. K-pop je celokulturný fenomén, kterýž muziku, reje, modu, vizuálnou estetiku a komplexné entertainmentové systémy mě ze sobou zvězují. Petakem nebžeme žince jano muziku svůchaš.
0: Jo, ty děš také pičku ulicu máš. Co definirujo K-pop muziku jako celkonostná umělská tvorba? S těmi drogami, choreografiami, muzikovými video a zvětku popšavem přižo ten úzký zvisk mezi umělcami a jich fanami. A prétne vážne slovo za žinca, to co ja net věžeš, k těm umělcokam a umělcom pla K-pop groní se ga idol. Co má to nase?
1: Vení se tak pomienujú, dokuláš necenie jano muziku, ale také ako ideálne příklady, vábienské figúry, abo jano ako entertainer za ich fénež slúži. Je to přičo jano veľký malú umieco přes tréningovú fázu k svojomu debitujú, a takém k oficiálnemu státiu svojej kariéry. Tréning bužo pak také v dalšnem bejgu uzčevania ešte raz téma.
0: Jo, K-pop popšavem gospodársky relevantnie za podpodňovú Koreju?
1: Jo, absolút. Industria ucenio miastem při samém 1% BIP podpodňovej Koreje, to groni jatna 18 miliardo US dolarů.
0: Wow, to je veľa pieniez. Všim vážne potakem, až sú idols, der je přigetované, abo?
1: Rono, to je ten dybk. Skoro kúžda znáta K-pop kupka se založujo vět velikého label. Za to cvonky upytajú, mežo se petakem pracovašu.
0: Kak pla casting show?
1: Tak podobne. A ktož se přirzejo, má z väčšiego dvojkica s žurným tréningom, málo spania a sociálnym šísčom před sobou.
0: Oh, to pak zaušem neklínce za glema, to klínce z Gerik Schute.
1: To jo. Wiele du na schöne a psychiske granice, aber zünje nestrove diete. K-pop svet ma pötakem teke schamne boki.
0: Oh, to mi spschaune gronjane pschechwatajo. Dokulasch wiesisch hoatze, jano wielicne

0: Vis vyšišo bubak, ten morde magazín vis herske rietze, a mis me rono baby monster grali za Aaron. A s tym přižo me pičku ku koinza ju naše ježinsajšnije téme. Jakob, daj nama hyšči raz krotko zespominaš. Jo se ta situácia za te umioce polepšiła.
1: Peželach jo, peželach nic. Na pozitivnem boce stoje kazniske redovanja v predpodňovej Koreji, kenž sú niento více kšute ako do toho. Neferne předvojke do grona miastem obgranicujú a poušikne sú niento více vetverjone za zjavne obchadanie s témami ako mentálna strovota.
0: A na drugom boce?
1: Konkurencový šišč přes globálne wiki jo enormne stúpal. Debitové starstvo spadujo tendenciálne dále. Vecakovajnský šišč přes celý svet, ako jo niento žen a noc přes sociálne médie stavne prezentne jo vielicky. Abo samo väčšie ako pjevej.
0: Prašanie, kotorež mi hyšči zajmujo, kak daloko rozšujone jo popšovem v podpodňovej Koreji covanie Eidelbüš? A kak realistiske jo to napšaudu?
1: Tak, ak ja to sobu dostanu, súša za viele młodych koreanarjo a koreanarko žicinje taký ajdel vedovaš k nevece znatym povovajnským žicemiam z celego. To mežaš znaš přirovnovaš z covaním profikopar abo popsta vedovaš ho v pedviacornych krajach. Realita však jo tvada. Na jatnučke debitové miestno přidu tisacuch procovanjo pla velikých kastungov. Trainee byš možo se přes nekotare leta šeknuš přes togo ašo debi garantirovan. A samo per debiše přižo Jano Želkupko k obšautnemu komerciálnemu úspěchoju.
0: To groni obtuženje za viele modoch luži. To ten glema južo benje relativirujo. Na koncu hyšči, kotare efekt má K-pop miastem cebo globálnje?
1: Vliu jo miastem lepta hyšči převižeš. K-pop-kupki polnijo stadie po celom svete. Živajú s mezinárodnými módovými markami a oblivujú dávno také predviacornú popovú produkciu. Riedne aktuálne příklad namakajú také z boka muziky. Animacijský film K-pop Demon Hunters. Ten jo se z svojej miešancu z K-pop estetiky, koreánskej mytológie a dobrých songov po celom svete úspech miel.
0: Jo, ten som sama ja vyžova. A gaž sú lúže nento náske po našom rozkronie. Dajo popša možnosť ten zájem za K-pop pla nás v regióne požovaš.
1: No, se vie. Kvône na koncertach. Južo 6 a 20. októbera přižo Le Seraphim do Nímskeje. Kötky za koncert v Uber Arene sú přecte hyšči dostaš. Mimo toho přijdu miastom cesto nagrávania koncertu abo dokumentácie v jednotlivých kúbkach v našich kinách. Za tých doplne nemúdrych dajú také koreánsky riecny kurs na ľudovej úsokej šuli. Informácie k tomu namakajú to v internete na internetovej strone VHS.
0: Kurs koreánštiny? Hovorhošbosu? Cool. Toga ja nesom ešte vieževa. Som žinca benie viele nauknua. My pak hešti nesme celé na koncu ústevania. Jadnu K-pop muziku vám hešti grajome ľubšie lúže a pen musíme raz vo vašom příchože povedaš.
1: Nento Le Seraphim Sonder.